0: když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Sviatočný deň s Rádiom Regina.

srdečne blahoželáme aj Sabinke Pinkovej do Detvy. Dámy a páni, muzikanti, prosím, tuš. Zlatým slávikom v druhej kategórii pre rok 2026 sa stáva, už som to dnes povedala, že západu ide karta Nina Paprčková z Bratislavy.

iba takým sa zdám, pod tými vráskami v tvári, z mladosti čo si mám. Zabudnem často na roky, šediny pod klobúk dám, posmelím ustaté kroky, kam sa však pomáhám.